0: nikomu. Hádám okrem královny.
1: Musím jíst k němu. Musím napravit, co se ještě dá.
0: Choď, choď, veď cestu poznáš.
1: Poznám.
0: Už to nie je tá cesta jako pred rokom.
1: Viem, viem. Neboj sa. Potrafím.

Plavím sa laťkou, plavím sa po mori, plavím sa sama, veď som námorník. Plavím sa loďkou, plavím sa na rovník, kamošku rybku, chlebíkom na kamošku.

0: hudební z druhej chvíle.
1: Dúfam, že sa nehneváte, zvyknete si
2: na príbehy v novom štýle.

0: vleku, Filipe.
1: Jo.
0: Tak to je óda na můj mlýn, ale není to úplně ostrý, tak co třeba ostrou elektrickou kytaru? No, to taky není moc ostrý.
2: Hele, co třeba nože?
0: No.
2: Jo.
0: Filipe, bolí to?
2: Bolí.
0: A jsi dobrý?

až do soboty koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají. To jejich hledání zdá se mi

0: to je.
1: Dětičky, chtěli byste si s náma zakřičet to naše všecko?
2: Jo!
1: Aha, no já vás moc neslyším, tak chtěli byste si s náma zakřičet to naše všecko?
2: Jo!
1: No, tak to je jiná. A teď vám řeknu, na kterém místě. Vždycky, když se ozve, všecko to je. Jo, za slovem je, bude všecko. Já vám to ukážu. A to je všecko, všecko to je. Všecko! Zakřičíte, jo? A to je všecko, všecko to je. Všecko! Zakřičíte. Tak a zkusme si jenom zakřičet všecko. Pojďte. A všecko! A ještě raz. Všecko! Tak. A teď to zkusíme v té frázi. Pozor. A to je všecko, všecko to je, všecko. A to je všecko, všecko to je, všecko. No výborně, vy jste úplně skvělí, no tak to rovnou zkusíme zaspívat. Tak pozor, do písničky, anebo ještě jednou to zkusíme? Dobře, tak ještě jednou. A to je všecko, všecko to je,
2: všecko.
1: Výborně a na ostro.

Krivka, rozprávka o strašidle. Účinkovali Starký František Kovár, Marka Dominika Žiaranová, Miška Patricia Vilantová, Slimák Ján Kroner, Stražbojko Ivan Romančík, Stražbojková Olga Solárová, Hromotlk Ivo Gogál, Strašidlo Martin Zatovič. Spolupracovali Preklad Emília Drugová, asistentka réžie Mária Paderová, hudobná spolupráca Matej Haas, zvukový majster Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Jana Strnisková. Slovenský rozhlas 2006.

a měla se ráda. Když hrála spolu šťastná byla a na sebe se naladila. Jo, měla se ráda velice, sama bez sebe.

chvílech lásky se vznášela jak notové svazky. To když někdo průvan způsobí, láska začíná. Raz, dva, tři, čtyři, pět, na doby.

když šla spolu na uvertúru. Hrála forte, ať jsou všichni vzhůru. A že jim spolu bylo prima, počase měla.

dlouho poletat, pěkně poletat. Potom se mi pod krkem, z této trávy husím krkem, když se lichtá, nech se spát, čuko poletat. A když se lichtá, nech se spát, nech se spát, nech se spát, musíme ho poletat, pěkně poletat. Potom se mi pod krkem, z této trávy husím krkem, když se lichtá, nech se spát, čuko poletat.